0: Sharon.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spíte lépe, žijte lépe. Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
7: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, za chvíli 7:00 a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kvůli bouřce, která se přehnala nad areálem, přerušil v pátek večer festival Colors of Ostrava zhruba na hodinu program. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 21. hodiny program pokračoval. Chvílemi různě intenzivně pršelo a mluvčí festivalu Ondřej Bamba se řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nespůsobila. Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Desítky hasičů se v silném větru snažili dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované, jsou ale nejméně 3 zranění, napsala agentura Reuters a místní média. Podle nich jde o nejničivější požár za posledních 100 let. A pojďme také na sport. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně stran se prosadil ještě 2x. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Rekonstrukce náměstí Republiky v Pardubicích výrazně zasáhne dopravu. Při opravách mezi lety 2027 a 2029 z místa na čas zmizí troleje. Část linek čekají objížďky i změny tras. Výsledkem ale budou modernější zastávky a vyhrazené pruhy pro MHDčko.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Dnešní teploty mezi 23 až 28, na jeho východě Moravy až 30 stupňů Celsia.
4: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hit Rádiem.

0: nálada, energie, trošku ulevená, ale ono se to spraví. Každopádně dárečky, skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát? A nevím jak vy, ale já jsem strašně ráda, že venku je dneska takhle. Tak dejte vědět, kdo vstáváte s námi a já vám posílám třeba Evu Farnou a Měl jsi mě vůbec rád. Dobré ráno.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: soboty, pracujete, nejste v tom sami, na to nezapomeňte. A nebo třeba někdo z vás jde teprve spinkat pro propařené noci, protančené střevíce a tak podobně. Tak každopádně my tady máme troška sobotního stresu pro školáky, protože čtvrtina prázdnin je bohužel za námi. Třetina z nás prý už má dokonce dovču za sebou. A často prý ale jezdíme jen na týdenní, což je podle expertů málo. Tak prosím vás, já nejezdím na žádnou. Ještě jsem nebyla, ale nebyla jsem strašně dlouho někde, že bych vyloženě řekla, hele, mám dovolenou, protože leto je pro mě pracovní sezóna, Vánoce ještě horší. Takže jo, já nemám prostě čas na dovolenou. Ale když chci, tak si ten čas udělám. Každopádně ideálně jsou prý 3 týdny. První se vzpamatováváme, teprve pak relaxujeme. 3 týdny volna. Představte si, jak pak tu práci doháníte. Katastrofa.
1: Ne, já jsem to chtěl říct, my jsme byli jednou na 3 týdny před 2 lety a na mě je to teda dlouhý už, jo? Už jako ano, zvykáš si tohle, ale potom ten návrat do té reality, jako když seš na nějakým fakt hezkém místě,
0: ano.
1: Tak se ti může stát, že tě prostě ten normální život jako přestane bavit a řekneš si, já takhle žít vlastně nechci, jak si na dovolenou. Takže 3 týdny jsou za mě moc, za mě je ideálně, aspoň za mě, takových 9 až 10 dní někde jako u moře.
0: Hele, mě se třeba osvědčilo, že mě někdy tak jako přeskočí koule v hlavě, jak se říká, kolečko. Sednu do auta a jedu na své oblíbené místo na Portorož, třeba jenom na 3 dny k moři. To je ve Slovinsku, máš to kousek do Itálie, do Chorvatska, je to tam nádherný. A vlastně je to super, pak ta cesta domů teda je trošku náročnější. Ale miluju to, takže dejte klidně vědět, jak to máte vy, my vám budeme hrát další skvělou ranní muziku. Co třeba tahle nakopávačka, The First Time, Damiano David, anebo taky Slunce zabalené do 3 minut, Super High a Nínka, hezké dobré ranko!

0: Beyoncé zabalené do 3 minut Super High a Mika Follow in the Sun. S vámi Hit Radio 2 minutky po čtvrt na 8. Krásné dobré ráno. Sobota 18. 17. To jsem neřekla.
1: Aspoň my jsme byli mladší všichni. Kdyby třeba měl takhle rok 18 měsíců, tak bychom mohli přepočítat, kolik by nám bylo ve skutečnosti.
0: To jsem neřekla, je ráno. Pak jsem řekla 18.17.
1: Ano.
0: Samozřejmě jsem myslela 18. července. Vem to za mě, já nemůžu mluvit.
1: Já přemýšlím vždycky to, víš, že bychom dělali nějaký testy při vstupu do zaměstnání, jestli právě třeba nebereš přece jenom trošku ty drogy, že? Po ránu.
0: No, až se mi z toho zamotal jazyk, každopádně přátelé, aspoň vidíte, že to opět všechno jede živě. Je 18. červenec, ne 18. 17. prosím vás, a chtěla jsem si tak jako připomenout, čím je dnešní den významný, takže skvělý herec Vin Diesel, 59 let, dneska, happy birthday, přejeme. A aby toho nebylo málo, tak den zmrzliny. Takhle tu rozhodně patří, my jsme tady nedávno probírali, která je vlastně ta nejlepší, a taky je den obětí vašich dětí. Tak prosím vás, obejměte je dneska. A Fildo, ty jsi taky takový moje dítě, já tě jdu taky obejmout.
1: Tak jo.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Tak točíme!
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
8: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
9: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz. Is it?

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Your Fire. Hezké dobré ráno, 7:58. Máme tady ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Hejno komárů znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Cestující museli letadlo napadené nepříjemným hvězdem opustit a odletět jiným spojem s téměř 3hodinovým zpožděním. Karviná se chce zařadit mezi lázeňská města, která mají vlastní lázeňské oplatky. Nebudou ale leda jaké, půjde o originální karvinské oplatky, vyráběné v různých příchutích a tvarech. Lidé si budou moci pochutnat třeba na malinových či citronových lázeňských oplatkách. Kvůli vlnám veder zavádí v jinak velmi formálním Japonsku opatření. Například státní úředníci mohou do práce chodit v kraťasech místo obleku. Teploty v Japonsku budou v nejbližších dnech stoupat až ke 40 stupňům a v noci teploty budou klesat jen lehce pod 30 stupňů Celsia. Tak ještě, že do rády a můžeme, jak chceme.
0: To je pravda. Teď už Anastasia, Let Outside Alone. A ty si převlečí.

0: tak všechno mám.
1: Blízko poetika, taky Lás s Filipem, co chtěla říct Davidem, nevím proč. Každopádně hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv, píše nám tady Ivča, krásné ráno, tak dnes naposled do práce před 14 denní dovolenou přijedu domů a rovnou směr La Godigarde, už se nemůžu dočkat, přeji vám krásný den Ivča. Nebo tady Jirka, ahoj Lonko, zítra letím na Dovču na 14 dní odpočinout si, ale máte pravdu, ten návrat bude docela síla.
2: Ale 14 dní ještě takový ten zlatý střed, bych řekl, pokud tady neletíte Asie, Amerika, to jsme se bavili, tam to nemá cenu, že jo, jet na týden, je to drahý všechno. No tak užívejte dovolenou, 14 dní, to je pořádná porce, rozložte si to, jo, první se rozkoukejte, pak to pořádně rozjeďte a na závěr zase trošku zvolněte, ať máte návrat bez problému.
1: Doktor Filip Lejček.
2: Přesně.
1: Lady Gaga, Bruno Mars, Kelly Clarkson, Luis Capaldi a nebo The Sound of Silence. Ten song máte rádi, počkejte si na to.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
7: CZ.
10: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
11: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz.

0: chytří vědí, že nebrat se vážně je vlastně skvělý. No, co takhle se dát tanec mezi korunami stromů? V Janských Lázních vás večer čeká Silent Disco se dvěma DJs, výhledem na západ slunce i noční Krkonoše. No, tenhle večer zkrátka bude mít styl a my vám z Černé Hory přejeme parádní zábavu.
1: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Hitradio.cz. Hitradio.
1: Krásné sobotní ráno, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Již od příštího roku by měly skončit školy či organizace jako Junák, Pionýr nebo třeba dětská část Sokola spolupracovat pouze s lidmi, kteří mají čistý takzvaný dětský certifikát. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím nesprovoznilo systém, který má organizacím a dobrovolníkům například na táborech a dětských akcích usnadnit jeho dokládání. Poslanci proto chtějí povinnost odložit. Úhyn ryb na Břeclavsku kvůli nedostatku kyslíku zdaleka nebere konce. Zatímco se v předešlých dnech podařilo odvrátit větší úhyny v kritickém místě v Dyji u jezu v Bulharech, nově se objevily leklé ryby v dalších ramenech řeky, a to ve Staré Dyji a také Zámecké Dyji, která protéká u Lednického zámku. Rybáři vyzbírali 1,5 tuny ryb. Celkově nazbírané množství za poslední dny tak nejspíš přesáhne 5 tun. A pojďme také na sport. Česká výprava slaví na evropském šampionátu do 17 let v italském Rieti první medaili a hned zlatou. Postaral se o ní 16-letý kladivář Josef Pazdera, který v finále naprosto dominoval. Vyhrál by hned z 5 ze svých 6 pokusů, jeho nejdelší měřil 79,07 metru. Tím vylepšil letošní nejlepší světový dorostenecký výkon a zároveň překonal český rekord této kategorie. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Heřmanově městci mají lepší parkování na náměstí, je teď přehlednější a bezpečnější. Město upravilo uspořádání parkovacích míst i nájezdy, aby řidičům usnadnilo vjezd i výjezd. Součástí změn jsou také nové bezbariérové přístupy ke kostelu svatého Bartoloměje.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky. Teploty různé, většinou kolem 28 stupňů odpoledne, na jihovýchodě Moravy až kolem 30 stupňů Celsia.
0: Hit Radio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitradiem a Leonou Děnděši.
3: Krásné dobré ráno.
1: Krásné ráno.
3: Víkend, sobota, 18. červenec. Přátelé, kamarádi, já bych potřebovala tady rozlousknout jeden takový nešvar, protože my jsme tady s Filipem měli takovou malou hádku. Jestli jste pejskaři, anebo kočkaři?
1: To je debata, ale přátelé, pozor na to, protože tady se můžou jako rozvířit velké hádky.
3: My jsme se fakt pohádali, protože já jsem za ty pejsky a Filda je za ty kočičky. On má doma kočičku Justinku, já mám doma pejska Chloe, měla jsem celý život psy, tak prosím vás, dejte nám vědět, co doma mají naši posluchači na 777 937 777 a my posíláme skvělou muziku. Ed Sheeran.

0: Hit Radio s vámi 11 minut po 8. Hezký dobrý den. S vámi Lea a Filip. Řešíme tady téma kočky a psy. Jak je to u vás doma? Jak to mají naši posluchači? Protože my jsme tady s Filipem měli mimo éter takovou malou hádku. Já jsem pejskař, Filip je kočičkář. Kočičář.
1: Ale já mám jako takhle. Já bych se přiznal, že já mám rád ty pejsky, ale ty moc kočičky nemusíš, si říkala. Prostě ne. Nějak to chování ti nesedí. Ne. Takže abych se trošku ospravedlnil, já mám rád i pejsky, ale máme doma kočičku, no tak musím bojovat za to, co máme doma, že jo? To by bylo proti přírodě potom.
0: Ale jak to tak vypadá? Jak to tak vypadá, tak naši posluchači jsou spíš kočičkoví.
1: No, vidíš to.
0: Píše tady Libor, ahoj, my měli doma vždycky kočičky, ale před 2 lety jsme si pořídili Fenku, zlaťáka a jsou teď kámoši všichni dohromady, což je skvělý. I vlastně moje kamarádka má doma 3 kočky a 1 psa. Což je krásný, když jako takhle si sednou.
1: Spolu musí být opravdu dlouho, protože naše kočička třeba, když veme kamarád k nám psa, tak to nejde. Prostě ji musím zavřít.
0: Tady dokonce jedna posluchačka napsala, že měli 23 koček doma. A holky, jako malá holka jsem byla kočičí máma. Měla jsem kočku pikinku, no pikinu, a to bylo... Byla jak jabloň. Pořád koťata, taky jsem měla 23 koček. Pak si taťka pořídil norníka, začali jsme jezdit po závodech a stal se ze mě pejskař. Takže i 23 kočiček. Nebo tady Martina píše. Ahoj, u nás kočičky, vždycky jenom kočičky a vždycky budou kočičky.
1: No, vidíš to.
0: Jsi taky kočička. Každopádně, děkujeme za vaše zprávy. Já prostě jsem pejskař.

0: Já koťátka mám ráda, ale pak jak to prostě vyroste, já jsem kočkám nikdy nepřišla asi na chuť. Ale respektuje samozřejmě, moje ségra má doma kočku, babička měla i koček a tak podobně. Tak prostě ať je to, jak je to, ta láska ke zvířatům je stejně neměná a je krásná.
1: Ale ten verdikt ještě, jo. Vítězí kočky!
0: Ne, teď tady máme kočičku. Kateřinu Marii Tichou a její plamen. To je kočička.

0: No, přátelé, kamarádi, dobré ráno. Jen si dejte, nestyďte se. Řeč je o kávě, která údajně prodlužuje život. Je to prostě definitivní, oficiální, potvrdili to, no, tamti, však víte.
1: Vědci.
0: Co furt něco potvrzují, ale vážně, jak jde o kofein, žerty stranou. Blahodárný vliv na délku lidského života mají podle dvou nejnovějších studií 2 až 3 šálky kávy denně. To já potvrdit nemůžu, ale můj šéf určitě jistě může, protože já nejsem kafář, já jsem čajíčkář. Každopádně on třeba nemít svá 2, 3, 4 uklidňující šálky do 9 hodin dopoledne, tak je spousta mých kolegů dávno po smrti.
2: Moudří vědí, že nebrat se vážně je vlastně skvělý. No, co takhle se dát tanec mezi korunami stromů? V Janských Lázních vás večer čeká Silent Disco se 2 DJs, výhledem na západ slunce i noční Krkonoše. No, tenhle večer zkrátka bude mít styl a my vám z Černé Hory přejeme parádní zábavu.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splněj vám tu každej sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huka. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Huko.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Dva muži v Americe zažalovali nemocnici poté, co si udělali komerční DNA testy. Ty totiž odhalili šokující pravdu. V porodnici je před 38 lety při narození prohodili. Oba tak prožili celý svůj dosavadní život v cizích rodinách a svědomím, že biologicky patří úplně někam jinam. Japonská železniční společnost musela vydat oficiální a velmi hlubokou omluvu. Jeden z jejich rychlovlaků Shinkansen totiž ze stanice odjel o celých 20 sekund dříve, než udával jízdní řád. Podle vedení drah jde o nepřijatelné selhání, které mohlo cestujícím způsobit obrovský stres. No a jedna rodina zažila šok při ubytování v pronajatém domě přes aplikaci Airbnb. Při prohlídce obýváku totiž na zdi objevili zarámovanou fotografii. Na tom by nebylo úplně nic divného, kdyby na ní nebyli oni sami z minulé dovolené. Majitel domu fotku stáhl z jejich sociálních sítí a použil ji jako dekoraci. Tak co tomu říkáš, Leo, že bys přijela na dovolenou, jo, Airbnb, nebo to je jedno, a teď na zdi tvoje fotka prostě s přítelem z minulý dovolený.
2: To je jak z nějakého hororu, protože já jsem milovnice hororu a už bych se jenom jako bála, jestli tam někde nejsou skrytý kamery a tak podobně, ale je to hodně creepy, jak se říká.
1: Hlavně jako, jaká je pravděpodobnost, víš, jakože zrovna ta tvoje fotka ještě v zahraničí
2: někde. Jednaku milionu milionů.
1: Ale my naštěstí nejsme ani jeden hezký, takže naše fotky na zeď si určitě v ubytování dávat nebudou.
2: Ale prosím vás, pokud můžete, tak nás hlavně poslouchejte. Hezké ráno.

0: jedné tuzemské pojišťovny je pro Čechy nejdůležitější. Rodina, zdraví a domov. Peníze a kariéra nezvítězily, takže můžeme zvesela konstatovat, že je to tu vlastně všechno v pořádku. Pokud už teda nejsme tak daleko, že naší rodinou jsou samotní kolegové a práce je naším životním partnerem, což už i takové případy ve svém životě znám.
1: Jak já říkám často, zajímaly by mě ty výzkumy, kde se to bere. Všude okolo, kde to znám, tak kariéra a peníze jsou vždycky na prvním místě. I když třeba často říkají, že to je rodina, tak stejně radši vezmou ten kšeft, než být víkend s rodinou, protože by jim ušel ten zisk, že?
0: Hele, bohužel já taky spadám do té kategorie, já to přiznám a prásknu, že když ti přijde opravdu nečekaný kšeft, tak prostě ho vezmeš a řekneš si, vynahradíme si to s tou rodinou. Ale pak jsou situace, kdy si občas řeknu, ty brďo, ty vzpomínky nám nikdy nikdo nevezme a rosteme, čas je neúprosný, život máme jenom jeden, vidím to na svém synovi, před chvilkou jsem ho chovala a dneska je mu 15. Takže už jsem pár takových věcí přehodnotila a dokážu říct práci i ne.
1: Mám to stejně, takže tady jsme vlastně 1-2, tak mě zajímá, kde jste ten výzkum vzal. Dejte nám, přátelé, schválně vy vědět, jestli dáváte přednost kariéře a práci anebo rodině. Ale prosím vás, nelžete, řekněte to upřímně. My to máme trošku i jiný tím, že děláme na IČO. A za každou tu práci dostaneme nějaký ten.
0: Ono to jde skloubit dohromady, ale musíte si to trošku tak jako poskládat.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batoušek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerén s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
7: Potřebujete dětské kolo,
8: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Víny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
8: happysport.cz.
9: Franto, což to zaskoupil?
10: Zavařovací hrnec.
9: A co budeš dělat?
10: V létě okurky, v zimě svařák.
11: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Hi, this is Ed Sheeran.
15: Hi, this is Madonna.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
1: Ne, to je cyklopecka.
0: Vyražte sami anebo s celou rodinou na té nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: Cyklopecky.info.
0: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
0: Cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
0: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Sobotu minuta po deváté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Lidi, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední 3 roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, se 25 na 20%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech špatná. 7 řeckých ostrovů v Egejském moři bojuje s enormním suchem. Zatímco teploty stoupají, zásoby vody se kvůli nízkým srážkám v posledních letech tenčí. To představuje problém nejen pro turisty, ale zejména pro místní zemědělce, z nichž někteří ani neplánují novou výsadbu. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes před posledním utkáním mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit pro hru ze čtvrtfinále na minulém turnaji před 4 lety. Francie bude usilovat o 3. medaili na světovém šampionátu po sobě. Anglie o teprve 2. v historii. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Trutnov právě dneska zažije velký letní koncert. V amfiteátru na bojišti vystoupí kapela Činasky. Ta kromě téměř 2hodinové show nabídne i autogramiádu, setkání s fanoušky, hudební hosty a doprovodný program. Zazní největší hity i nový singl Selhání. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Dnes bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a co se týče maxima, tak to se dnes bude pohybovat až ke 30 stupňům Celsia.
8: A jak to vypadá s počasím výhledově dál?
5: Výhledově dál, to je tak, když se vás zeptá, nemáte to připravený, ale já se podívám do chytrého telefonu. Žádné tropy nečekejme, v průběhu týdne hodně srážek a teploty, tak kolem 22 stupňů.
9: Štěstí naše z písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
10: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Hezké dobré sobotní dopoledne, 18. červenec, Hit Radio jede v plném proudu, skvělá muzika, teď budou i dárečky. Protože pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme něco buď pro dámy, anebo i pro pány v hodnotě 5000 korun. Dostanete voucher. Tak na co? A to si počkejte. Jo? Teď už muzika.
9: Hit Radio Černá Hora.

0: Krištof, půlnoční hří, Dominika Ladia, Hit Radio s vámi. Hezký dobrý den. Sobota dopoledne a máme tady další důkaz, že Češi jsou ochotni si stěžovat na všechno. Jedna česká pojistná kancelář totiž zveřejnila další kuriozní stížnosti na Čechů. Takže, poslouchejte. Třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk.
1: Jo?
0: Jdeme dál. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. A další. Jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo měl říct, že se to opravdu může stát. Lidičky, já nás fakt miluju. Nejsme roztomilí až k sežrání. Pojďme k muzice. Martin Garrix Bon, teď už Dasha Austin. Prosím vás, to fakt někdo tohle řekl a stěžoval si? Ne, nevěřím.

0: Dneska tam máme voucher na hýčkání v hodnotě 5000 korun na kosmetické ošetření, ať už pro vás nebo vaši drahou polovičku. To záleží na vás, komu to budete věnovat. Takže volejte 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl a nebo bude mít narozeniny.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
5: Přijďte pobejt. Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
7: CZ. Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
10: Plus krkonošská příroda.
7: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
10: A volný vstup do lázeňského wellness.
7: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
11: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
12: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
13: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
15: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
16: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
17: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: zažíváš?
1: Pokáč solitér 9:30 je tady, to znamená, že jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A my se ptáme, koho pak máme na telefonu. Haló, haló.
2: Haló, tady Regina, dobrý den.
1: Regino, ahoj, odkud voláme?
2: Voláme z Dolního Benešova za Břehu.
1: Z Dolního Benešova odkud?
2: No, Dolní Benešov u Hlučína.
1: U Hlučína, slyšíme trošku no. Ten přízvuk, zdravíme na Moravu. Každopádně prozraď nám tvoje plány na dnešní den, víkend před námi, neděle, volničko nebo nějaká dovča.
2: No, dovča příští týden.
1: A kam jedeme?
2: Bezky.
1: To je teda opravdu daleko.
2: No, ale my máme rádi prostě Čechy. Bezkydy.
1: Bezkydy jsou krásné. Sama jsem tam žila nějakou chvilku, takže jsou nádherné. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má narozeniny.
2: No, zrovna já dneska.
1: Ne, opravdu. A, na věk se neptáme, protože my mládneme od 35, že jo? Se ta hranice dává dolů, ne nahoru. Tak prozraď nám, bude dneska nějaká oslava?
2: Malinká.
1: Malinká.
2: S rodinou.
1: S rodinkou. Máš tam někoho kolem sebe?
2: Nemám právě vůbec nikoho.
1: Jak to?
2: No, oni přijdou až odpoledne.
1: A jak tě napadlo zavolat na Hitrádio a zkusit štěstí v narozeninové ruletě?
2: Protože vás poslouchám, tady chystám oběd, budu chystat ještě nějaké dobroty.
1: Já miluju ten moravský přízvuk. Regino, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme tři hudební ukázky s dnešním datumem, kdy máš narozeniny. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně ti ho pošlejeme, pošlejeme, ano, jsem chtěla říct,
3: to
1: pošleme.
3: To slovo tady.
1: Pošleme a popřejeme, tak jsem to otočila trošku. A jenom pozor, upozorním, že nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to.
2: No, zkusíme.
1: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Maria Carey, Without You. Taková romantická píseň. Chceme, nebudeme dál?
2: Ale může být.
1: Fakt?
2: Mám. Jo.
1: Nejsi zvědavá, co je tam dál?
2: Tak jo, tak jdem dál, budu.
1: Dobře, tak roztáčíme kolo narozeninové rulety po druhé, ale já nechci nikoho ovlivňovat.
3: Chudák Maraja teda.
1: Tak Maraje zamáváme a jdeme točit. You too, with or without you.
2: No.
1: No.
2: A tak do třetice.
1: Dobře, roztáčím právě teď. Britney Spears. Tak asi nejlepší byli ti YouTube, že? Nebo Maria Carey?
2: No, možná právě prostřední, ano.
1: Tak uděláme výjimku všech výjimek, Filipe.
3: Já jsem to teď chtěl říct, že ta Britney Spears byla přece jenom fajn, ale tady k naší milé posluchačce se mi ta Britney tolik jako nehodí, ale YouTube, rozumíš, jak tomu vaření prostě.
1: Že jo, a
3: nevím,
1: ještě
3: co tam teda,
1: s tebou
3: děláte.
1: Nebo bez tebe, to znamená with or without
3: tak,
1: you, takže
3: to se bude hodit. Tak uděláme dneska světlou výjimku. Poprvé v historii, co jsem tady za 2,5 roku, Lea, dá skladbu, která vlastně už neměla jít zvolit, takže si toho važte.
2: No,
1: ne, je to takový narozeninový dárek pro tebe od nás, protože pravidla jsou někdy od toho, abychom je porušili. Tak já ho porušuju právě dnes, protože ty YouTube si myslím, že jsou pro tebe takový nejideálnější a my ti ze srdce přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně zdravíčko, protože to je to nejdůležitější pro tebe, tvoji rodinu, pro všechny kolem tebe a hlavně si ten dnešní narozeninový den pořádně užij.
2: Děkuju moc.
3: Já přeju ještě jako vždycky hodně úsměvu a hlavně dobré nálady, protože to je takové naše kredo tady na Hit Rádiu, kterým se řídíme i tady my dva z Leo, když je nám prostě jako nic moc, tak se snažíme prostě přelstít dobrou náladou. No.
1: A jsme rádi, že máme takový posluchače.
3: Všechno nejlepší k dnešním narozeninám, protože přát sám sobě, to je přece jenom zvláštní, tak jsme to dneska udělali za vás.
1: Regino, prosím tě, není to ale všechno, protože my tady samozřejmě máme partnera Firma na zážitky. Můžeš se podívat na web firmanazážitky.cz nebo i naši posluchači. A myslím si, že ten dárek se ti bude líbit a budeš si hold muset udělat výlet do Prahy. No, sednout hezky na pendolino, šup a jedeme směr Praha, protože ty se necháš hýčkat na Petra Klinik v hodnotě 5000 korun. Dostáváš voucher na všechny procedury, které tam jsou, můžeš si vybrat cokoliv, nabízejí opravdu širokou škálu, všeho chuť, můžeš to i někomu věnovat, pokud budeš chtít, ale myslím si, že by si mohla dopřát i takovou tu sebelásku, jak se říká, to hýčkání nikdy není dost. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. A samozřejmě song U2 With or Without You posíláme pro tebe, celou tvoji rodinu a ještě jednou krásné narozeniny.
2: Děkuji moc.
1: Měj se krásně. Ahoj.
2: No, ahoj.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké, krásné, sobotní dopoledne. Za chviličku Tom Odell, Ella Henderson, a nebo taky Tomáš Klus, který je součástí nejlepšího letního festiáku Hrady.cz. Konkrétně jsme dneska na Kunětické hoře, takže kdo se chystáte, užijte si to, Tomáš vystoupí ve 12. Já se na vás budu opět těšit na té poslední zastávce na Bezdězu, tak jako jsme minulý týden byli na Točníku, bylo to skvělý. Mrkněte Hrady.cz a taky, jestli chcete vidět, jak Tomáš poznává svoje písně podle emoji, protože tento týden, pracovní týden, byl i den emoji, to by mě zajímalo, jakého emoji taky používáte nejčastěji, tak na můj Instagram Lea Giongiosi se můžete podívat na takové vtipné video s Tomášem Klusem. A za chvilku i z Eteru Hit Rádia. Tak hezkou sobotu.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
3: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude
4: zdejší,
5: všude je fajn.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
9: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
8: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
9: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
8: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active v kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.

0: se můžeš podívat, je to fajn, ale já jsem se vracel několikrát domů a to jsem nejel ani na dovolenou. Jsem říkal, vypnul jsem, dal jsem tu pánvičku z toho sporáku, protože u nás stačí, ale... že nezamknu sporák, ano. Je tam pánvička kočka, dneska jsme se bavili, by se potom prošla, může ho zapnout a když tam je pánvička, tak by to mohlo jako schořet klidně.
1: Takže naprosto souhlasím, takže já jsem to taky zažila několikrát a stává se mi to velmi často, ale typu toho, vypla jsem tu žehličku na vlasy z té zásuvky nebo ne v té koupelně a kolikrát volám i synovi, jestli se může podívat, jestli jsem to vypla, samozřejmě, mami, prosím tě, jo, vypla. No, ale jako stává se to, takže dejte vědět, jestli nejsme tady s Filipem jediní, což si myslím, že nebudem, jestli opravdu vždycky, když odejdete z toho domu, ať už jedete kamkoliv, třeba jenom do práce, tak si řeknete, vypl jsem to a zavřel jsem to, a nebo ne, a svítím, nesvítím, dejte vědět, 777 937 777, teď už One Republic, ale ještě před ním Calvin Harris a Dua Lipa.

0: No, ale já vám teď řekne, kdo hraje finále zítra, že jo?
1: Argentina?
0: No a?
1: Protože tam hraje Messi.
0: No a?
1: A nevím.
0: No neví. Tak já vám to připomenu. Už dneska se hraje od 23 hodin Francie, Anglie, zápas o třetí místo. Může to znít prestižně, ale týmy vlastně ten zápas ani moc hrát nechtějí. Možná nenastoupí plný sestavy. Zítra v 9 večer Španělsko, Argentina. A co je zajímavý, tak prej průměrná cena vstupenky na tohle finále je 250 tisíc korun.
1: Kolik?
0: Viděl jsem včera nějakého Argentince, ten prodal auto, aby mohl na to finále, prej jeho manželka asi vystěhuje z bytu, ale jemu to jedno, chce vidět Messiho, jak zvedá pohár.
1: Chlapi, já vám nerozumím, fakt. Ale hele, ať už to vyhraje kdokoliv, dobrý, holky, ženy, dívky, my musíme sobě, jak se říká ženy sobě. Přežili jsme to s těma našima chlapama, protože už se nemají na co vymlouvat a zase se budou věnovat jenom nám.
2: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
4: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
5: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
6: www.folklor.cz.
5: Podporuje Sár Gumiček.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Na všechno existuje návod, až nemůže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
12: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
13: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
14: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
15: Let's go.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gaga, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně. Muž strávil 33 let na ostrově sám, protože nechtěl s nikým mluvit. Jmenoval se Mauro Morandi, přistál na ostrově Budeli v 80. letech, zahodil vlastně všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně. Než ho teď vyhnali úřady, no. Úředník, který podepsal jeho vystěhování, by měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž. Vyhodit 82-letého starce z jeho ráje do světa sociálních sítí umělé inteligence, to je prostě vrchol nevkusu.
1: To je grázl opravdu, ale no. Ne, teď to myslím vážně, ale zamyslete se, jestli jste někdo takovou myšlenku neměl, jako já se na to tady na všechno vykašlu, jedu někam, jasně, kde nepotřebuju peníze, nepotřebuju vlastně ani tu střechu nad hlavou, budu, aha, bydlet na pláži, budu jíst kokosy a ulovím si nějakou tu rybičku, že jo? Takže nad tím přemýšlel chvíli.
0: Já bych tě chtěla vidět chytit rybičku, ty si maximálně chytil verlibu nebo borba nějakou,
1: já bych ji chytil holýma rukama. Takhle ti to ukážu, ale posluchači to nevidějí.
0: Každopádně Mauro je asi jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády. Ach jo, vyhodit ho, vyhostit ho. Panebože, pojďme hrát. Avicii, Without You. A taky Jeleni všude zdejší. Hezké dopoledne.

0: tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
1: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
0: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

0: ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Sotva leze do kopce.

0: Sport.cz.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích z roku 2024 může kromě strojvedoucího i systémová chyba ministerstva dopravy. Podle návrhu zprávy drážní inspekce nebylo kvůli rozhodnutí rezortu možné aktivovat zabezpečovač, který mohl neštěstí zabránit. Ministerstvo se k věci zatím nevyjádřilo. Při nehodě tehdy zahynuli 4 lidé a škoda přesáhla 150 milionů korun. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kjótem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes na mistrovství světa zahrají o bronzové medaile. Oba týmy se oklepávají z hořkého semifinálového konce. Angličané navíc chtějí soupeři oplatit porážku ze čtvrtfinále minulého šampionátu. Zatímco Francouzi útočí na třetí medaili z mistrovství světa v řadě, Anglie bojuje o teprve druhý bronz v historii. Kvůli náročnému programu se v sestavách obou celků dají čekat změny. Zápas začíná ve 23 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: V Heřmanově městci mají lepší parkování na náměstí, je teď přehlednější a bezpečnější. Město upravilo uspořádání parkovacích míst i nájezdy, aby řidičům usnadnilo vjezd i výjezd. Součástí změn jsou také nové bezbariérové přístupy ke kostelu svatého Bartoloměje.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
9: Dnes očekáváme převážně oblačno, odpoledne také přehánky, případně i bouřky. Odpolední maxima hlavně na Moravě až na 30 stupních Celsia.

0: odpoledne, 2 minuty po 11. Je tady vaše nejoblíbenější víkendová hodinka, protože tady máme hity na přání k vaření. Už teď nám pište na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, takové typicky české příjmení, jo? Co chcete zahrát, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte nebo zaděláváte na buchty, dejte vědět, protože 60 minut budete vy rozhodovat o tom, co náš playlist zahraje. Katy Perry, Maroon 5, o to jste si napsali dneska během dopoledne, tak vám to zahrajem, no a co bude dál, tak je na vás, pište si.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Maroon 5, Memories. Hity na přání k vaření jenom podle vás 9 minutek po 11. Hezké sobotní dopoledne. Posloucháte Hit Radio a my jdeme dál plnit vaše přáníčka, ale tentokrát mi to prosím odpuste, protože někdo velmi důležitý v mém životě, kdo je starší o pár let, měl narozeniny. A je to moje sestra.
1: Já myslel já.
0: Ale prdlačku, na tebe jsem zapomněla, ale na ségru ne. Každopádně, moje ségra Péťa, roková zpěvačka, skvělý člověk. My jsme každá vlastně úplně jiná, máme stejnou krev, ale zároveň vlastně jsme stejný. Takže ségra, jestli tohle právě teď posloucháš, protože si myslím, že posloucháš, jelikož tě naše mamka veze dneska někam na nějaké překvapení, kam jsem bohužel nemohla jít s vámi, protože pracovní povinnosti jsou tady v rádiu a potom ještě mimo éter, tak si to užijte a přeju ti ze srdce všechno jen to nejlepší, nejkrásnější, hlavně zdravíčko, krásný vztah, lásku, skvělou rodinu tu už máš, i když jsme někdy takový crazy, jak se říká. A můj kolega Filip má taky něco na srdci.
1: Já přeju taky všechno nejlepší. My se sice osobně neznáme, ale kdo je blízký Leonce, tak mě taky. Takže hlavně zdraví, a ono to zní jako kliše, ale je to důležitý.
0: Yeah.
1: Lásku, skvělou náladu, do příštího života trochu lepší sestru. No a samozřejmě užít si ten dnešní skvělý narozeninový den.
0: Já tě zabiju, Filipe. Fakt, já ti příště ten mikrofon vypnu. Každopádně, ségra, nevěděla jsem, jaký song vybrat, jo? Ale tematický prostě. Sister Sledge, We Are Family. Mami, ty jeď opatrně za tím volantem, dejte si to tam na hlas tom autě. A samozřejmě, přátelé, kamarádi, naši milí posluchači, i tenhle song je pro vás, protože sok, sok v lásce, ale song
1: je ponožka,
0: pro vás.
1: Jo, sok.
0: Ty buď ticha, už ti vypnu ten mikrofon.
1: Ponožka.
0: Ale chtěla jsem vám, našim posluchačům, taky říct, že my jsme jedna velká hudební familie. Tak We Are Family právě teď. Jsme Hit Radio. A teď si pište, fakt, co byste chtěli zahrát, jo?

like I'm falling in love, Coldplay, 11:45. Hezké dobré dopoledne. Normálně mi ségra volala a plakala mi do telefonu. To bylo tak hezký, když někoho jen tak překvapíte, aniž by to ta druhá polovička čekala. Tak tohle přesně můžeme udělat i my tady pro vás. Napište si na 777-937-777, koho chcete pozdravit, komu chcete udělat radost, co dneska vaříte, baštíte, a k tomu nám napište song, který byste rádi slyšeli, tak jako to udělala tady naše posluchačka. Zdravíme rádio, nebo zdravíme Hit Radio, prosím o zahrání písně od Marka Ztraceného pro moji milovanou ženu Peťulku, od manžela Milouška. Dneska máme hovězí gulášek, tak tam bude, koukám, veselo, tak určitě Máru Ztraceného zahrajeme. Taky tady píše Lenka, ahoj Leonko, moc tě zdravíme, prosím zahraj cokoliv od Marka Ztraceného, těšíme se na leteckou pláň. Normálně mi dneska ten mikrofon vemte od pusy. Každopádně bylo by to pro všechny posluchače a fanoušky Marka Ztraceného. Tak jo.

0: nebo spousty další skvělý muziky. Napište si o ten váš song.
1: Moudří vědí, že nebrat se vážně je vlastně skvělý. No, co takhle se dát tanec mezi korunami stromů? V Janských Lázních vás večer čeká Silent Disco se dvěma DJs, výhledem na západ slunce i noční Krkonoše. No, tenhle večer zkrátka bude mít styl a my vám z Černé Hory přejeme parádní zábavu.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku.

0: Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
2: Milí lidé, Červenokostelecký i přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: Happysport.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Tak točíme!
11: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
10: Stop!
11: Co?
10: Showroom na kuchyně.
11: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
10: Berem, díky.
12: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
10: Haspel.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

přestěte volat, volejte právě teď 800 937 937, hit na přání k vaření jenom podle vás, volejte. 800 937 937.

0: Neskutečně pozitivní song Vanessa Amoros je Absolutely Everybody z Eteru Hit Rádia. Hezké dobré dopoledne. A někoho z vás bychom rádi teď na telefonu. Halo, halo, kdo tam? Halo, halo. Boudo Budko, ozvi se. Dobře, bereme někoho dalšího, takže se ptám, koho teď máme tady. Hezkou sobotu. Halo, halo.
1: Halo.
0: No halo, jedeme živě.
1: Jedeme živě, děkuji. Jo, já jsem to velmi rád, děkuji.
0: Kdo tam?
1: Tady Gabriel, jedeme nahoru, tak jsme si chtěli něco takového na túru.
0: Ale Gabriel je strašně krásné jméno, já žádného Gabriela neznám.
1: No, vidíš to?
0: No, to je skvělý. A jaká je posádka v autě?
1: Mám tady brachu, synovce a ještě jednu holčinu.
0: A jak se jmenuje brácha? Taky Gabriel.
1: Ronald.
0: Hele, kluci, děláte si ze mě strandu teď.
1: No, neděláme.
0: Filipe, já mám normálně Ronalda, ne Kristiána teda, ale Ronalda a Gabriela právě teď v éteru. Já neznám žádnýho Ronalda a žádnýho Gabriela, kluci, vy jste hustý.
2: To je dobrá dvojka teda. RD, Ronaldo, Gabriel. A to je i taký fotbalový jméno, kdyby to spojili kluci dohromady, já vím, že to je Ronald.
0: Ano.
2: Ale kdyby to bylo prostě jako Gabriel Ronaldo.
0: Nový ty brďo, fotbalista, kluci, víš? Normálně nový fotbalista. Gabriel Ronaldo. Teď jsme vás tady nominovali.
1: Ale jako... Ne, nebudeme brát Kristiánovi slavu, to ne.
0: Dobře, ještě byste pak byli slavnější duo. Každopádně, kluci, co vám zahraju?
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen tady si koho? Vás požaduje.
0: Koho? Česky na mě?
1: Už jedno.
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen, nevím, co to je.
2: To se myslím, nebudeme mít.
0: Tak, já
2: samozřejmě
0: asi...
2: Leonka ví, že to je jeden z nejlepších závodníků Formule 1, ale to i tu skladbu tady nemáme určitě teda, to vím.
1: Wow.
0: Vy mi dáváte tak něco jinýho.
1: Tak něco jinýho, tyjo. Teď mě to, já jsem překvapený, že jsem se dovolal, takže...
0: To jsme rádi. Udělali jste nám lepší den.
1: Necháme to na vás.
0: Ježiš, to je úplně to nejhorší.
2: To máme nejlepší, viď?
0: To já nemám
1: takže
0: ráda.
1: Takže mám rád hory od Marka Ztraceného.
0: Teď Marka jsme teď hráli před chviličkou.
1: Mám rád hory?
0: No.
1: A mám rád hory? Ne, tak něco... Počkej, co je to Marek Ztracený?
0: No, Marka jsme hráli, tak něco jiného. Co ještě rádi posloucháte? Je to těžký, co takhle narychlo a ještě živě v éteru. Kluci, čas nám běží. Tik-tak.
1: Dobře.
2: Ale hele, sorry, že mám rád hory, není Marek Ztracený, pozor, to je opět a Radeček.
0: To je opět a Radeček.
2: No, takže to můžeme dát, já jsem to právě hledal.
0: Tak to dáme.
1: Dobrý, tak moc díky.
0: A pro koho to bude?
1: No, pro celou naši posádku, pro všichni, kdo poslouchají a jdou nahoru, no.
0: Kluci, vy jste od někud z Moravy, že?
1: Jasně.
0: Já to slyším. Každopádně díky za váš telefonát i za vaši energii, protože jste super. Prostě duo Ronald Gabriel, neskutečný. A díky vám znám konečně českýho Ronalda a českýho Gabriela.
1: Super.
0: Kluci, mějte se krásně. Užijte si dovču. Ahoj.
1: Čau.

0: Za dvě minutky 11:45. Stále hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Chtěli jste divokýho Billa, bude taky Pink, Rose, Bruno Mars a jejich Apaté. Tady Anička z Českého Krumlova. Ahoj Leonko, prosím, zahrála bys nám pro naše dětičky, které dneska mají dětskou party oslavu narozenin. Apaté budeme grilovat a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě, že zahrajeme. No a ještě doplní David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tohle všechno do pravého poledne a potom už se přehoupneme a bude krásné sobotní odpolko s Eterem. Nebo s Eterem, já jsem chtěla říct, s Hitrádiem Filipem pomoc. Mně to prostě dneska není souzeno, abych tady s vámi byla, abych si tady s vámi dneska povídala, protože se mi z toho zamotá jazyk.
1: Víš co, nikdy v jednoduchosti je krása, takže to zkus třeba shrnout do tří vět.
0: To nejde, když tady máš SMSky od posluchačů a chceš vlastně splnit nejlépe to hudební přáníčko všem našim posluchačům, což prostě není v našich silách, takže to beru vždycky takovou namátkou. A když jsem chtěla říct Hitrádiem, tak řeknu s Eterem, no.
1: S Eterem to nevadí. Když si to vemeš, fotbalisti berou miliony, desítky milionů, miliardy a taky třeba někdy pokazí nějakou přihrávku a někdy nemají den, takže ty si to můžeš dovolit stoprocentně.
0: To je
1: takže my tě to samozřejmě promineme a pust tam nějakou tu muziku, ať ať je dobrá nálada, ať tě nemusí poslouchat ty lidi chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Smekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: ETA Extra Slavy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Tak točíme.
8: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
7: Stop!
8: Co?
7: Showroom na kuchyně.
8: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
7: Berem, díky.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
9: Hitradio.
13: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: tam to, co jsi to zas koupil?
1: Zavařovací hrnec!
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák!
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je pravé poledne a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilů a další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kyotem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. A pojďme také na fotbal. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s dánským Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně strance prosadil ještě 2x. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Trutnov právě dneska zažije velký letní koncert. V amfiteátru na bojišti vystoupí kapela Činasky. Ta kromě téměř 2hodinové show nabídne i autogramiádu, setkání s fanoušky, hudební hosty a doprovodný program. Zazní největší hity i nový singl Selhání. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Milé počasí tady pro vás máme. Podle předlohy Leony Děnděši bude proměnlivá oblačnost. Měly by dne přechodny také přehánky, takže pokud pojedete na výlet, vemte si deštníky, večer mohou být také bouřky, takže nenechávejte třeba prádlo venku, to by vám mohlo zmoknout, ale odpolední teploty až 30 stupňů Celsia, hlavně na Moravě.
12: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
13: Ráno jsme zvládli, dopoledne jsme zvládli, teď už vám přejeme krásné odpoledne a hlavně dobrou chuť, pokud právě obědváte. Před námi je spousty skvělých hitů, Nelly Furtado a nebo Queenie. Show must go on právě teď, tak hezkou sobotu.
12: Hit Radio Černá Hora.

0: odpoledne, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně a nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My tady pro vás máme tip na to, jak se vlastně nepohádat na dovolený. Plánujte společně, ale úplně jako reálně, jo? Žádný takový pohádkářství, ale reálně. Řekněte si předem rozpočet a co chcete dělat. Na to jsi docela odborník ty, Fildo, protože ty jsi taková chodící kalkulačka. Taky vyřešit křivdy předem. Není to ideální čas na to vyčítat si, co kdo o Vánocích řekl u tchyně, prostě nebo někde. Rozdělit si povinnosti, kdo zařídí ubytko, kdo vymění peníze a tak dále a tak dále. Ale hlavně spolu nebuďme, prosím vás, na těch dovolených non-stop, jo? A nečekejte, že dovča napraví váš vztah, protože život není romantický film, ale takovej funny sitcom o 15 řadách.
1: No s tím rozpočtem sice si měla pravdu, ale většinou to skončí u toho, tak jsme na dovolený, ne? Tak si dáme za těch 25 euro ty špagety carbonara jako za 600 korun, samozřejmě jedna porce, to je strašný. A tak tady to je hezký v té uličce, jo, takže většinou ty plány o rozpočtu stejně jako nevycházejí. To by si člověk musel vzít hotovost,
0: ano.
1: Nesměli by brát karty, potom by to dodržel, jo,
0: je to tak.
1: Ale takhle je to bohužel taková trošku past.
0: Mám to úplně stejně, protože říkám, hele, tak jednou za čas si to můžem dovolit, pojď. Tady, jak se říká, vyhodíme si z kopítka, takže možná to někdo z vás má podobně, dejte vědět. My vám posíláme další skvělou muziku.

0: A máme tady příběh, který napsal sám život. Ty bláho. Mladá paní z Anglie si zašla na záchod, protože jí bylo tak trošku špatně. Na tom není nic divného, ale ona tam porodila dvojčata? To vážně? Prý to byl děsný fofr a to ani nevěděla, že je těhotná, což mi přijde úplně úlet, že prostě žena neví, že je těhotná a ještě vlastně čeká dvojčata. Neskutečný. Každopádně nedokážu si tohle vůbec představit, nevím, jestli to chápete vy. Obě děti zdravé a úplně v pohodě, což je naprosto teda skvělý. Jen ona a manžel jsou asi malinko v šoku. No tak to se ani asi moc nedivíme, co si budem. Chuděrka ani si nestačila užít takové ty předporodní měsíce plné stresu, psychické, fyzické přípravy. I když možná, holky, my se teď budeme bát jít na toaletu, z každé naší cesty na toaletu. Co kdyby náhodou nám nedošlo, že třeba čekáme miminko, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Černá Hora. Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo

0: nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká.

0: Plíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s jedou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop.
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo. Já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem. Díky.

0: nejlepší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio stále s vámi, krásnou sobotu. Polovina července za námi, 18.7. Tak je čas na to, aby se zkazilo počasí na zbytek léta, ne? Po sobotě totiž zase přijde

0: deti. A pokud možno, tak zůstaňte samozřejmě na vlnách Hit Rádia. Ahoj!
1: Hit Rádio Černá Hora.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Jičínsku, v Úlibicích zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut, projíždíte tady opatrně. Také se vyšetřuje nehoda, a to v Hradci Králové, v Pospíšilově ulici, tady havarovalo osobní auto do plotu, projíždíte také opatrně. No a ještě máme jednu uzavírku, a to na Orlicko-Ústeckou v Dlouhé Třebové, v Ústecké ulici je vozovka uzavřena, a to z důvodu stavebních prací. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva linkové autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9:30 u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 9 má zranění středně těžká a těžká. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
9: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
8: Kromě toho také desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Palestinské vězně mají střežit krokodýly. Plánuje je k ostraze vězněných Palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti. O záměru informují izraelská média s tím, že vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil. No a tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4-6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek.
0: A ještě počasí během dneška většinou proměnlivá oblačnost. Odpoledne zpočátku místy ojedinělé, později odpoledne a k večeru se budou tvořit přehánky nebo bouřky. Na horách budou srážky četnější, večer by však měly přehánky slábnout a ustávat a oblačnost začne zase ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách 18 až 21.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Krásnou a hlavně pohodovou sobotu vám přeje Jana Šumurdová. Mám radost, že jste se pro váš poslech rozhodli naladit právě nás, Hit Radio Černá Hora. No a co nás společně čeká a nemine, tak koukneme se určitě, jak to vypadá s právě probíhajícím festiákem Hrady.cz, kam jsem vyrazila taky včera večer a kam mám v plánu se ještě dneska vrátit. Tak pokud se třeba na místě pozdravíme, tak budu jenom ráda.

minuty po 13. posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a právě teď na Kunětické hoře probíhá festival Hrady.cz, kam jsme vám celý týden v odpolední show rozdávali vstupenky. Někdo z vás jste vyrazil už v pátek, tedy včera večer, a ten večer zakončovali vlastně MIG 21. A i když jsem je viděla a slyšela už několikrát, tak vás prostě tihle kluci stále baví. Z nich jde zkrátka ta radost a oni si to na tom pódiu užívají. No a dnes tam máme další české hudební špičky, třeba právě teď aktuálně hraje, myslím, Xindl X. Také se těšit můžete na ostatní kapely, třeba na Miraj, a taky vás dneska ještě čeká Lenny. No a celý festival uzavře večer Daniel Landa. Kdo náhodou přemýšlíte, jestli brát s sebou hotovost, tak připomínám, že i letos to bude bez hotovosti. Vy si u vstupu nabijete náramek a tím pak platíte v celém areálu, co se jídla a pití týče. No a kdo tam teda míříte, tak si to užijte. No a kdo s námi zůstáváte, tak vám určitě pošlu další hity. Jako třeba teď Miles Smith, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: novinka na 90 s Ariem na Hit Rádiu Černá Hora. No a už za chvíli vám pošleme totální letní hit z pár let zpátky, a to Ego, Robert Burian a Žijeme len raz.
1: Žijeme len raz, práve tu a práve včera, slnko svieti rovnakou na všetkých.
0: Tak snad nám sluníčko vydrží ještě nějakou chvíli svítit, bude taky Lady Gaga nebo Emily Sande a Profesor Green, tak si na to počkejte. A zatím taky můžete přemýšlet, co byste udělali s výhrou 11 milionů. O čem si budeme povídat tady na Hit Rádiu Černá Hora hned po muzice.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com
6: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
7: www.folklor.cz
6: Podporuje Sár Gumiček.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
12: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě

0: čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Hit Radio Černá Hora.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

klidnější muzika v sobotním playlistu na Hitrádiu Černá Hora. My si ale trošičku ten tep teď více rozpumpujeme. Je tady další Čech, co vyhrál 11 mega. 11 milionů. Taky si říkáte, já to zase nejsem. Každopádně tento člověk, co vyhrál, by vlastně mohl být i zklamaný. Protože vlastně jen jedno číslo ho dělilo od maximální výhry 970 milionů. To je šílený, z toho se musí prostě jeden zbláznit. Takový peníze snad nikdo ani nechcete, co? To do konce života prostě nejde utratit. A nebo možná jo. Možná už jste taky slyšeli o pár případech, kdy výherci svou několika milionovou výhru roztočili během velmi krátké chvíle a pak byli, prosím vás, na mizině. To je prostě totální noční můra. Těžko se to chápe, protože my všichni máme určitě jasný plán, jak bychom dobře zainvestovali a žili bohatí a spokojení až do konce našich dnů. Jo, vlastně počkat. Oni jsou tady ještě nečekané situace. A nečekaní blízcí, kteří potřebují urgentní finanční pomoc. Tak lepší nic nemít, takhle vám zůstanou všichni kamarádi a rodina pohromadě.

0: 13 hodin 38 minut, pohodové sobotní odpoledne s Rádiem Černá Hora. No a taky patříte mezi ty, co máte po obědě rádi sladké. A co vítězí, je to zmrzka z kelímku, nebo si na tu zmrzku třeba někam vyrazíte? My v Jaroměři máme hned dvě místa, kam rádi chodíme na zmrzku. Jen tak ale pro zajímavost. Věděli jste, že se vyrábí česneková zmrzlina? Šmarja, to musí být jak lízání česnekové pomazánky. Nebo je tady někdo, kdo byste si dali nebo zkusili ochutnat chobotnicovou, humrovou nebo slaninovou zmrzlinu? No, snad jsem vám tu chuť na tu zmrzku moc neskazila. Každopádně přeji vám hezký zmrzlinový mezinárodní den, který je právě dnes.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: www.mobilnet.cz.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
0: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
0: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
0: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batoušek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
5: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ.
8: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Takhle zní léto s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got. Na nejlepší dopravní servis na východě Čech, na trase z Mladé Boleslavy na Jičín u Oseka, zasahují záchranné služky u střetu osobního auta s dodávkou. S kratším zdržením počítejte určitě v obou směrech. Také pozor na dálnici D35 na 199. kilometru u Janova ve směru na Olomouc. Tady havarovalo osobní auto. Také na Jičínsku v Úlibicích zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut, tak projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel, František Kinský.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Mladé sportovní talenty čekají v Pardubicích lepší podmínky. Připravuje se totiž rozsáhlá modernizace venkovního sportoviště sportovního gymnázia. Pokračuje radní Josef Kozel.
8: Můžeme výrazně zmodernizovat celý venkovní areál a předpokládám, že bude sloužit nejen studentům školy, ale i dalším sportovním aktivitám. Nová sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink, pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
7: Celkové předpokládané náklady se vyšplhají na 37 milionů korun. Bouřka se silným větrem si v pátek večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit. Hasiči rozsáhlý požár výškové budovy se sklady a kancelářemi likvidují 10. dnem. No a nováčka první ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Karlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. 26-letý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem. Může nastoupit také ve středu obrany.
0: A ještě počasí polojasná až oblačná obloha, aktuálně nejvíc naměříme v Pardubicích nebo Chrudimi, a to 26 stupňů. Kde to ale teď třeba bouří, to je na Jičínsku, jak ukazuje právě radar. Během pozdního odpoledne to bude postupně přecházet také na Jaroměř a nevyhne se to ani třeba Hradci Králové.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: 14. odpolední je tady, s vámi je Hit Radio Černá Hora, Jana Šimurdová, před námi je další hodina plná hitu, kterou odstartuje Dua Lipa.

0: Krištof. Zůstaň tu se mnou, nebojte, Hit Radio Černá Hora zůstává s vámi a já také, společně pokračujeme dál. No a teď pojďme na letní jízdu.
1: Letní jízda Hit Radia Černá Hora.
0: Nevýhoda venkovních akcí je, že jsou závislé na počasí a to je prostě i naše letní jízda. I když jsme byli tady přesvědčení, že tento týden vyrazíme mezi vás, tak počasí, jak bylo v předpovědích, přinášelo v odpoledních hodinách déšť a my nechceme, aby nám tuhle letní party kazil déšť, nedej bože bouřka. Takže nebojte, myslíme na vás, máme tady taky spousty cen, které se nám pomalu nikam už nevlezou a čekají na vás, protože na letní jízdě to je muzika, bamberbalové turné a hlavně soutěže o ceny. Jestli vás čeká třeba pořídit výbava do školy vašemu malému školákovi, tak Emado, největší prodejce kancelářských a školních potřeb a partner také naší letní jízdy na Hitrádiu Černá Hora, má pro vás v tomto směru spousty krásných cen. A nejen Emado, ale další super ceny má také pro vás Globus, Pink Roses, Union Cosmetic nebo Primátor. Kdy a kde bude letní jízda, zveřejníme na našem webu hitradiocernahora.cz a také vám to sdělíme i skrze náš éter. Zkrátka ty východočeská koupaliště objedeme. No a přátelé, když už vyrazíte na koupák, tak jaký typ návštěvníka jste? Jste plavec, opalovač, čtenář nebo hlídač? Na 601-292-464 se těším na vaše zprávy. Já za sebe jakožto matka, která chce mít taky nějaký bronz a zároveň si něco přečíst, ale musí hlídat děti, tak jsem opalovací čtenář, co hlídá.
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti.

www.radiochernahora.cz. Partnerem je společnost France Car, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, Bratří Štefanů a Pardubice Draškovice.

0: Krásné sobotní odpoledne všem, kdo právě teď ladíte Hit Radio Černá Hora. Před chvilkou jsem vám povídala o letní jízdě, kterou nám zatím nedopřálo úplně tento týden počasí. No a taky jsem se vás zeptala, když jste se na koupališti, když jste se vydali na nějaké koupaliště, do jaké kategorie byste se pasovali? Jestli jste typ plavce, zkrátka dorazíte na koupák a jste ve vodě a pořád plavete, nebo jste typ, který chytá bronz a do vody skoro nejdete, anebo jste třeba ten, kdo na dece nebo na lehátku okamžitě usnuté a probudíte se, až když na vás třeba někdo cákne. Napsala mi Lucka. Ahoj Jeni, tak já jsem čtenář, který pak ale rád skočí do vody. Co ale potkávám na koupališti čím dál častěji, jsou jedlíci, co si namočí tak akorát nohy. Hezký den, Lucie. Lucko, díky za zprávu, ano. Hlavně, když chutná.
1: Před sluncem tě ochrání faktor 50.

0: abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
1: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
2: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
2: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
2: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
2: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Rosies v Hradci Králové. Pink Rosies, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.

0: Ička do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Černá Hora dohrál Xenl X, který také dohrál na dnešním probíhajícím festiáku Hrady CZ. Festiáky, to je vůbec místo, kde zní hudba naplno a všichni si to užíváme. Pak jsou ale tady také netradiční akce, jako třeba dnes v Krkonoších na stezce korunami stromů. Umíte si představit, že paříte a ve skutečnosti je úplné ticho? No, na hlavě totiž máte sluchátka a DJ vám do nich posílá muziku, na kterou vy tančíte s přáteli a přitom nerušíte noční klid. Pojďme si pustit ukázku, jak to na takové silent disco zní. Ano, lachta na party, to už je nutnost. Každopádně, pokud to někdo chcete zkusit, užít si silent disco, kdy tu největší taneční muziku máte pouze ve vašich uších skrze sluchátka, tak dnes od 19. večerní v Jánských lázních na stezce korunami stromu je to pravé místo pro vás. No a my si teď pojďme užít Beautiful Day, i když už někde bouří. Na Hit Rádiu Černá Hora jsou teď i YouTube.

0: Černá Hora, s vámi byla Jana Šumurdová. Za několik minut mě ale vystřídá Martina Adamu. Já pádím na Hrady.cz, kde si s vámi společně užiju českou muziku a snad nám k tomu teda nebude moc pršet. Uvidíme. Každopádně, ať už vyrazíte dneska kamkoliv, tak si to moc užijte. Co si taky užijte, je odpoledne s Hitrádiem Černá Hora, které pokračuje. Čekají vás další hity a Martina Adamu s vámi třeba rozebere, jak nepokazit první rande. Mějte se krásně, moc díky za vás a za vaše zprávy a já se těším zase příště ve svůj obvyklý čas, a to je od 9 do 12 každý všední den. Tak ahoj!
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batoušek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Rascal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
6: CZ.
11: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Huko.
1: Rádio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase ze Svitav na Lanškron před Opatovem se srazila dvě osobní auta s nárazovým zdržením, počítejte v obou směrech. Také na Svitavsku mezi Poličkou a Litomyšlí havarovalo osobní auto. Další nehoda na Náchodsku mezi Ratibořicemi a Světlou. Tady šetří policie střet dvou motorkářů. Další nehoda na trase z Mladé Boleslavy na Jíčín u Oseka. Tady zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s dodávkou. S kratším zdržením počítejte také v obou směrech. No a ještě opatrně na dálnici D35 na 199. kilometru u Janova ve směru na Olomouc. Tady havarovalo osobní auto. Snad je to vše. Pokud ale náhodou ještě o něčem víte, tak vaše dopravní info volejte na 801 10
1: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Milí lidé, Červenokostelecký i přes Polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
4: Přijďte pobejt.
5: Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Důchodci se změny vzorce na výpočet zvyšující penzi prozatím nedočkají. Počítá s ní návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Proti se ale postavilo ministerstvo financí. Vláda tak v pondělí projedná pouze navyšování penzí pracujícím důchodcům a starším seniorům. Moravskoslezský kraj se přizpůsobuje klimatickým změnám. Finančně podpořil celkem 33 projektů, které přispívají k přizpůsobení se na nové podmínky podnebí. Kam peníze zamířili, řekne jeho mluvčí Nikola Birklenová.
7: Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 milionů korun na projekty krajských škol, nemocnic a dalších organizací. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, mladé stromky, trvalkové záhony, přírodní učebny, zelená střecha a fasáda nebo taky retenční nádrže na dešťovou vodu.
6: Kraj v této podpoře pokračuje a nabízí dalších 10 milionů. Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo.
0: Na východě Čech máme většinou proměnlivou oblačnost, mraky se honí po nebi, někde prší, někde je sluníčko, takže s tím počítejte, že přehánky a bouřky ještě můžou během odpoledne potrápit. No a teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: A s vámi už dvě minutky po 15. také Martina Adamů, střídačka tady za mikrofonem, tak si společně pojďme užít zbytek soboty.

zkusíme, někdy kontroluji. Je to tak, jste zítra rádiem Černá Hora. No a s vámi Martina Adamů. Jak jste na tom s dovolenou? Už nějaká byla, máme 18. července a je fakt, že hodně lidí kolem mě to bere vždycky prostě na začátku léta hnedka někam do zahraničí. Tak jestli už máte dovču za sebou taky, tak jak dopadla? Hádali jste se? Je to teda docela vtipný, ale je to tak, na dovolené se pohádá zhruba každý desátý český pár. Takže jestli jste ten desátý, tak snad to nebylo tak bolavý. Rozhodně by nás určitě zajímalo, proč jste se pohádali. Obecně to prý bývá o tom, že máme rozdílné představy o tom, jak budeme trávit právě dovču, jestli to bude aktivní poznávačka, anebo jestli se budeme válet někde na pláži, na lehátko, nebudeme dělat nic. Pak taky hodně dělá stresy plánování a samotné cestování, že to taky není úplně nejjednodušší pro nějaké páry. A finanční neschody, tak budem platit na půl, zaplatíš to ty miláčku, co ty drinky, bude all inclusive, nebude. Znáte to, že? No a vyčerpání a narušená denní rutina, to také často bývá takovým problémem na dovolené, že vlastně vypadnete ze svého režimu a možná si sami se sebou trošku nevíte rady. Tak bacha na to, jestli tu dovču teprve plánujete, ať také nejste jako každý desátý pár pohádaný. A bacha na to, ať to není ještě horší, protože prý každý z tý pár se po návratu domů z dovolené rozejde. Nevím o nikom, 100% ne. Určitě to všichni kolem mě zvládli. Tak zvládejte taky a pojďme na další muziku.

0: Letní náladička zítra dnem Černá Hora. Krásnou sobotu přeje všem Martina Adamů. No a ta sobota je dneska teda hodně, hodně vydatná. Jen co se podíváte kolem sebe, tak na každém rohu dá se říct nějaká akce. Tak ještě, aby to počasí vydrželo, aby ty bouřky a takový ty ceďáky, ty průtrže mračen, nějak ty vaše akce dneska moc nenarušily. Každopádně teďka se podíváme třeba na to, že máme Hrady, Hrady.cz na Kunětické hoře. Už od včerejška tenhle dvoudenní festival si užíváte pravidelně, pokud jste z východních Čech. No a dneska večer také ve 20.45 asi jeden z největších taháků tohodle festiáku, na který míří právě teď i Jana Šimurdová, kterou jsem střídala ve vysílání, a to je skupina Miraj. Musím se tady si to dáváme ve spojení s Evou Farnou, protože právě tenhle song si za chviličku dáme také v našem playlistu u nás na Hitrádiu Černá Hora. No ale Mirajové teda večer i na Kunětické hoře. Kdo si ještě rozmýšlíte, co večer dělat, tak klidně vyražte. Bude to určitě super jízda a jak říkám, vydržet to počasí a bude to dobrý. Pláštěnky sebou, to prostě k festiáku patří. Tak za chvilku Eva Farná a Miraj, anebo také Cranberries a Disturbed. Zůstaňte s náma.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
4: Přijďte pobejt. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Na všechno existuje návod, až nemůže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
9: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
8: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
10: Tak točíme.
11: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
10: Stop!
11: Co?
10: Showroom na kuchyně.
11: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
10: Berem, díky.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Eva Farná, Miraja, vzpomeneš si. Tak co, vzpomenete si, když jste měli nějakou pořádnou letní prasárničku naposledy? Takový langoš, bramborák, párek v rohlíku, tak to je věc, která vás prostě u těch stánků, ať už na koupalištích nebo na nejrůznějších letních akcích láká. Je to tam prostě všude a asi bychom mohli říct, že jsme si to někdy dali všichni, že nebudeme říkat, že se tomu vyhýbáme velkým obloukem. Ale pozor, je to opravdu nezdravý a já jsem se tak nějak zkusila zaměřit na to, co je vlastně horší. Jestli langoš, bramborák nebo ten párek v rohlíku, co myslíte? Tak normálně asi úplně nejhorší je kvůli tomu masu ten párek v rohlíku, že to opravdu prý není tak super ta chemie v uzeninách a že to tělo s tím dlouho pracuje. Ale když to vezmeme zase z druhé stránky, tak samozřejmě langoš, přepálený tuk, brutální zátěž pro žlučník a játra, to teda taky není úplně jako žádná hitparáda a bramborák to samý. Takže věřím, že nejsem sama, kdo si vždycky tyhle ty věci vysává tím ubrouskem, že? Co nejvíc, ať to není úplně mastný. No a podle nějakých odborníků, abychom věděli, jak často si to můžeme dát, jo, tak párek v rohlíku bychom si měli dát tak nějak maximálně jednou za dva týdny. Jo, ta benzinka se těžko míjí, že? Langoš, maximálně jednou až dvakrát za letní sezónu. Tak dobře, už mám vybráno. No a bramborák, tak ten maximálně jednou za měsíc. Samozřejmě podle velikosti. Ideálně, prosím vás, tyhle věci vždycky dávejte s nějakým kámošem nebo kámoškou, ať to prostě tolik to vaše tělo nebolí. Ale zase prostě to k tomu létu patří, že? Tak výjimečně. Další muzika je tady, Mika a Hit Radio Černá Hora s vámi.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora 18. července v sobotu odpoledne. No a je to zase tady, budou padat Perseidy. Takže kdo to máte rádi a třeba jste to zažili loni, protože loni jich teda bylo docela dost, co jsem zaznamenala já, takhle se skleničkou vína a pohledem na nebe. Tak opravdu to od včerejška je zase aktivní padající hvězdy a bude to takhle až do 24. srpna. Takže opravdu před sebou máme měsíc, kdy můžete večer při jasné obloze samozřejmě vidět nějakou padající hvězdu a něco si přát, což se samozřejmě splní, víme to všichni. Vrchol Perseidu je nahlášený na 13. srpna, takže tam si dejte vykřičník do svých diářů, pokud máte nějaké velké přání, a v ten den, v ten večer se nehněte pohledem od nebe. A bude to všechno dobrý, bude to skvělý. Na Hit Radio Černá Hora za chvilku Shakira, Coldplay a také třeba Kateřina Marie Tichá.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com
5: 72. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec. Festival zahájí skvělý koncert Vojtěcha Dyka s kapelou DYK. Folklorní soubory z Japonska, Mexika, Arménie, Francie, Itálie a dalších zemí světa. 19. až 23. srpna v Červeném kostelci.
6: www.folklor.cz
5: Podporuje Sár Gumiček.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: čo na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský. Thank you.

Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Došetřuje se nám několik nehod. Jedna je na trase ze Svitav na Lanškroun před Opatovem. Nehoda dvou osobních aut. Počítejte tady stále s nárazovým zdržením v obou směrech. Na Svitavsku ještě mezi Poličkou a Litomyšlí tady havarovalo osobní auto. I tady pozor. A ještě míříme na Náchodsko. Mezi Ratibořicemi a Světlou policie došetřuje nehodu srážku dvou motorkářů. Projíždějte tady opatrně, ale to by se mělo během několika minut, 10 minut vyřešit. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
5: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
6: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
7: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Češi navštěvují lesy často a rádi, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. Nezůstávají ale jen u procházek. Rádi si tam také něco nazbírají. O jaké plodiny jde, řekne za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
9: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostruženy, brusinky a bezvinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
8: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. No a česká volejbalistka Helena Grozer posílila Panionios Athény. V 37 letech si vyzkouší další zahraniční angažmá. Dlouholetá reprezentační opora na postu smečařky působila na klubové úrovni v Itálii, Turecku, Rusku, Polsku, Číně, ve Vietnamu a naposledy v Portoriku.
0: Maximální denní teploty už jsou tady, teďka aktuálně ve Dvoře Králové nad Labem 25 stupňů, Špindl hlásí 20, no a třeba ještě Chrudim 26 stupňů, tak víš, už to dneska úplně nepůjde. Každopádně stále nás ještě doprovází proměnlivá oblačnost, odpoledne se můžou také a i večer místy objevit přehánky nebo bouřky, na horách budou srážky četnější, takže s tím určitě počítejte.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: No a teď už jdeme dál, až mě to tady zarazilo. Každopádně další muzika připravená, tady je Bruno Mars.

Posloucháte Hit Radio Černá Hora, máme 10 minutek po 16. hodině. No a v tuhle chvíli už naplno běží hudební program pod Kunitickou horou, festival Hrady.cz, který pravidelně láká mnohé z vás, aby si užili tuhle dvoudenní hudební jízdu. Mimochodem už je to 21. ročník během tohohle léta a ty zastávky na českých a moravských historických památkách v 8 krajích České republiky opravdu nabízí úplně to nejlepší. A teďka, když koukneme na aktuální program, těch 10 minutek po 16. hodině, tak nám na jedné stage hraje Krucipisk a na té druhé se nám po Leny chystá Brixton. Takže to jsou taky zvučná jména. Do večera ještě Vypsaná fixa, Miraj, také Harley a Daniel Landa. Mimochodem, jestli na festiák razíte, na kterýkoliv, tak co sebou určitě vzít, což je taková vždycky rada před každým takovýmhle festiáčkem, tak je powerbanka. Jistě víte, že vždycky ty mobily se nám tam prostě vybíjí. Pak je taky dobrý mít pohodlný boty a ne bílý boty. Jestli jste někdy vyrazili na festiák s bílejma krásnýma teniskama, které vypadají skvěle, co si budem povídat, tak věřím, že jste pak pár dní drbali ve vaně, možná vyprali v pračce anebo vyhodili. I to se bohužel takhle po tom festiáku děje. Takže na to bacha, je to škoda, nějaký černý tenisky nebo holinky, jsou možná někdy lepší. Každopádně si to užijte i na Hradech, nebo pokud tam ještě míříte, tak zatancujte do plných. No a my se samozřejmě také těšíme, protože za nás, za Hit Radio Černá Hora, je tam dneska také Petr Ticháček, který moderuje a já věřím, že vás také dostane pořádně do varu, tak, jak to umí i tady u nás v rádiu. Tak a s námi zůstaňte i u toho hudebního playlistu. Máme nachystanou Alexandru Sten, která už se nám tady pomalinku rozehrává. No a za chviličku třeba Alvaro Soler. Letní hitovka, tak jak ji máte rádi.

odpoledne, máme 4:45. No a po té krásné letní Sophie od Alvaro Solera jsem si tak jako vzpomněla na starší letní hity. Měli jste vždycky nějakou pecku, která prostě podle vás k létu patří? Mám tady pár takových typů. Co třeba, jestli pamatujete tohle? No, hele, je tomu 24 let, tomuhle songu. Skupina La Sketchup, tak to si snad vybavíte všichni, jak ty tři holky prostě tancovaly na tom stolu někde v baru na pláži, že? Taková ta taneční choreografie, kterou jsme na diskotékách pak všichni jeli hromadně. Tak to byla, myslím, docela dobrá sranda. Možná se to ještě vrací na nějakých svatbách a takových akcích společných, že si zatancujete také Asereje od La Sketchup. Nebo třeba

0: taky známe všichni. Ozone, Dragostea Dinutei. Takže tahle rumunská písnička, která zase chytla tím refrénem, prostě má taky už 22 let. Pobláznilo to kompletně celou Evropu a já věřím, že i vás. A když to zazní, tak si prostě zavzpomínáte na svá krásná mladá léta. Tak ještě chvilku. A stačí. Pojďme samozřejmě k další muzice, která je připravená už v tom současném playlistu Za chvilku Poetika, Headway a nebo Hozír na Hit Radio Černá Hora.
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Rádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Rádio Černá Hora CZ.
2: Partnerem je společnost France Car, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, Bratří Štefanů a Pardubice, Dražkovice.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KSC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KSC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější.

Ladíte Hit Radio Černá Hora, 5 minutek po půl páté v sobotu odpoledne. Martina Adamu s vámi a já se musím přiznat, dneska jsem měla už jednu zmrzku. Jak jste na tom vy? Byla také dneska zmrzlina. Mně přijde, že tak nějak, jak jsou ty stánky takhle podél cest, tak prostě jedete kolem a opravdu na 90% zastavíte a tu zmrzku si dáte. Jsou to takový ty klasiky, jahoda, vanilka, čokoláda a tak dále a tak dále. Ale pozor, my jsme teďka na náš Instagram Hit Radio Černá Hora dali úplně ty nejdivnější příchutě, který si můžete ochutnat aktuálně. A nevím, jestli byste do toho šli, ale existuje třeba humrová zmrzlina, existuje česneková zmrzlina, to asi když se sami, nebo nevím. Pak tam je zmrzlina s příchutí wasabi, tak to si lízneš asi jenom jednou. No pak tam je pivní zmrzlina, tak teďka jásají pánové, je to tak, pivní příchuť taky existuje. A je tam třeba i zmrzlina s příchutí aktivní uhlí. Prostě si představte černou zmrzlinu, jo. Tak nevím, no, dáte si kornoutek a pak si asi dáte už jenom to uhlí. Ne? Na srovnání. Tady už je další muzika na Hit Radio Černá Hora, Flowrida a Kesha.

0: Daša na Hitrádiu Černá Hora, posloucháte nás v sobotu odpoledne a zdraví vás Martina Adamů. Já jsem tady před chviličkou načala takové ty netradiční příchutě zmrzlin, které máme už teď u nás na Instagramu Hitrádia Černá Hora, ale protože máme dneska Mezinárodní den zmrzliny, tak si pojďme ještě také říct, co bylo dřív, jestli čokoládová nebo vanilková. Co myslíte? Není to vanilková. Normálně opravdu jako první se historicky objevila čokoládová zmrzlina. Tyhle ty první recepty s kakaem se objevily v Itálii už prý kolem roku 1693 a vanilka, ta prý se začala přidávat až v 18. století. Takže bacha na to, vždycky, když jsou dohady vejce slepice, tak vanilka, čokoláda byla dřív. Máme v tom aspoň jasno. No a jestli nevíte, kolik může taková zmrzlina stát, tak já vám ještě prozradím takovou tu nejdražší. Nejdražší zmrzlina na světě totiž stojí prý jako auto. Japonský desert nese název Byakuya od značky Gelato, snad jsem to vyslovila správně. A pozor, jedna porce týhletý zmrzky vyjde v přepočtu zhruba na 130 tisíc korun. A proč? To asi je hlavní otázka, která vás teď napadne. Tak prý tahle zmrzka obsahuje vzácné bílé lanýže z italského Alba, také sýr Parmigiano Reggiano, jedlé zlato, no a složku, která vznikla právě při výrobě tradičního saké. Takže pokud nebudete vědět, co s penězma, jeden kopeček týhletý mňamky, to se dobře utrácí, že? A je to dobrý.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
4: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Natos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Natos. Svoz po celé České republice. Natos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.natos.cz.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahrad sem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab na Hitrádiu Černá Hora, no a my se už pomaličku posouváme na východu české silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak aktuálně nehody naštěstí nehlásíte, ale dávejte stále pozor na silnici 1/35 v katastru obce Mikuleč na Svitavsku. Tady stojí porouchaný kombajn a je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh. Na dálnici D11 mezi 81. a 5. kilometrem a 76. kilometrem směrem od Hradce na Prahu pak probíhá dneska údržba zeleně, takže tam samozřejmě opatrně na pomalu jedoucí vozidlo. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva autobusy s cestujícími se srazily dopoledne u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Hlavní spojnice mezi Brnem a Znojmem byla 5 hodin uzavřená. Dopravu pak na místě řídili policisté Kyvadlově. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Uvádí to server Seznam zprávy. Z ministerstva vnitra odcházejí dva z autorů dokumentu. Údajným důvodem je i finální podoba zprávy. V pondělí projedná vláda. Ve městech přibývá aut a s nimi i problémy s parkováním. Liberec si proto nechá zpracovat novou analýzu a návrh koncepce, které mají ukázat, jak parkování ve městě řešit do budoucna. To potvrzuje i náměstek primátora Adam Lenert.
9: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na typovaných územích máme, je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
8: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři sáhnou ke změnám v sestavách.
0: Tak dobrá zpráva pro všechny, kteří míříte na nějakou akci. Právě k večeru budou srážky na východě Čech slábnout a ustávat a oblačnost začne ubývat, takže k večeru by to mělo být i se sluníčkem. No a teploty, ty jsou dneska u 25 stupňů, na horách u 21. Co se týče zítřka, tak tam budeme mít v maximech 23 stupňů. Dopoledne sluníčko, jasno, polojasno a odpoledne v neděli se zase začnou objevovat nějaké přeháňky, deště a bouřky.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Martina Adamu s vámi ještě do 18. hodiny na Hit Radio Černá Hora. No a připravenou mám další skvělou muziku, třeba For Non Blondies.

Skvělý, tady s Vince Night Radio Černá Hora s vámi v sobotu odpoledne Martina Adamů. No a jak pak to dneska bude vypadat v areálu na bojišti v Trutnově? Tak asi takhle. Kapela Činasky míří do Trutnova, respektive už tam 100% je, protože právě teď v 17 hodin začal jejich velký program v amfiteátru na bojišti, který bude pokračovat až do večerních hodin. No a co vás dneska v Trutnově čeká? Tak brány už se otevřely v 17 hodin, teďka by mělo aktuálně snad probíhat setkání s kapelou, nějaký focení, nějaká autogramiáda, prostě podpisy. No a v 18 hodin první hudební host Vega Elektra, pak si dáte China Squeeze, takže takovou odlehčenou talk show. DJ Freaky vystoupí a kapela Činasky ve 20.00. Takže takový je plán na ten dnešní večer v Trutnově. Jestli míříte, tak si to samozřejmě užijte, protože, jak už jsem říkala před malou chvíli v počasí, k večeru by to na východě Čech mělo být dobrý. Se sluníčkem a bez deště. Já se tam chystám taky, takže se tam společně určitě někde potkáme, zatancujeme a pobavíme se. Já věřím, že Činasky s touhletou tour, s tím turné openérem po 3 letech po Česku bude bodovat a zabuduje i dneska u nás na východě Čech v Trutnově. A my jdeme na další muziku v playlistu Hit Rádia Černá Hora, právě připravený Tom Grennan.

0: Černá Hora i ve 17:15 v sobotu odpoledne. No a jestli plánujete nějaké rande, tak bacha na to, první tři jsou prý zásadní a nesmíte to pokazit, aby ten vztah možná i vyšel. Co my ženy děláme prý často, tak je taková ta otevřenost, že na sebe práskneme hnedka v úvodu úplně všechno, což samozřejmě chlapa vyděsí, co si budeme povídat. No a nebo, že často měníme takové to já a ty okamžitě za my. My bychom mohli koupit a my uděláme a tak. Ne, tak opravdu trošičku prý pomalejc, jsme na to prý hr. A to jsem si myslela, že to dělají chlapy. No, klidně se podělte s tím, jestli jste zažili taky nějaký dost špatný rande, anebo naopak dost dobrý a jste spolu do dneška. Napište nám na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464. Třeba vzpomínáte na to rande jako v dobrým, anebo naopak opravdu ne. A my si za chvilku ještě řekneme, co fakt může takový ten vztah na začátku úplně pohřbít. Do té doby další muzika, David Guetta a Mirai, tady u nás v éteru.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo. Já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen. Tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem. Díky.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu v MOL Move. Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
7: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
1: Haspel.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
10: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: e-pohledavky.cz

0: Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti. Hit Radio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Černá Hora, máme 17:30 v sobotu odpoledne. No a před chviličkou jsem se vás ptala na to, jestli si vzpomínáte na nějaký takovýto první rande, který bylo buď úplně skvělý, anebo úplně strašný. No a mám tady naštěstí pozitivní reakci. Napsal nám Aleš. Já jsem s manželkou měl 3 rande s pejsky a jsme spolu 30 let, záleží na situaci. Tak jestli pejsci pomohli, tak prosím vás, dejte mi někdo nějakýho pejska. Zkusíme to na vlastní kůži. No každopádně, Aleši, tak super, gratulujeme, 30 let, to je krásný. To slaví i Činasky, mohl bys vyrazit dneska do Trutnova, to s nima taky oslavit. Každopádně, základem toho rande, jak už jsme si tady říkali, je nemluvit holky o žádný společný budoucnosti hnedka v úvodu, neříkat my, také trošičku více naslouchat a nebýt negativní. Pánové prý nechtějí negativní holky, který si stěžujou, takže buďte pozitivní a samozřejmě naslouchejte. Já si myslím, že nic jiného se snad poradit nedá. Každý se stále učíme, takhle bych to asi uzavřela. A ještě také tím, že když přijdete z toho rande, tak jak to máte? Také hnedka bombardujete zase SMS-kama toho, kdo vás jako tam zaujal? Nebo dáváte trošičku pauzičku? Prý se doporučuje opravdu trpělivost, hlavně na začátku, v těch prvních setkáních a pak to prý růže přináší. Jako Alešovi. No, tak jo, tak tahle písnička k tomu vůbec nepatří, co mám teďka v playlistu, jo? To berte úplně s rezervou. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: taková hezká sobotní pohoda. Tak za chviličku si to tady společně dáme. Taky třeba Leony anebo Lady Gagu. Tak si užijte sobotní večer, zbytek toho sobotního večera. A tancujte a smějte se. Já jdu taky. Uvidíme se na Činaskách v Trutnově. Čau.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
9: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
10: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
11: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz

0: lepší si náladu.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: Hity Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. V pražské zoo se narodilo 5 gepardních mláďat. Přestože jsou na světě už měsíc, podle zoologů stále procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově. Proč zoo zachvátila radost, řekne její mluvčí Filip Mašek.
2: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
1: Pro ilustraci, od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4, 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.

0: kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Natos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Natos. Svoz po celé České republice. Natos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.natos.cz.
1: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
1: Plus krkonošská příroda.
0: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
1: A volný vstup do lázeňského wellness.
0: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
2: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinc.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
7: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: konečně zase rozbitej.
1: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek, spěte lépe, žijte lépe.
7: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
8: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
7: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz. That.

0: Franto, co jsi to zas koupil?
1: Zavařovací hrnec!
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák!
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo@elektro.cz
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz turbíny.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet.

Dokáž to všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.